port chuid Huey Travers agus port eile da chuid Joe Cooley da haintig an buian bua a gufan sun agus gadein fein it just sun a chuidig deirlis an clar fach an gublu noam tín martan taum sin taca sbailach tín a chlar boi hilin a chrimis sin rhaid fógri in cawn istachtu na gwyl Ráilef gwyl cymort y spawn o'r sian rwydda yn eich osgylio. Ta'n sif o gobr gyma www.cyrychnwcoel.ie Clarion tyd y ffein yn syn, ni chosni'n chefac agos cyrnt o sôs dy chwyg pys y coel agos da rhaid siacht yn eich yna unwf sy'n yn cymort ys cyrychnwcoel bawn o'r sian rwydda ffidl ymlaen, ein yr y fidl. Tá na féilte gléir techan deirig in is réir a chéile agus na honnaid cultúra agus na cuirimacha ceála tá sú an gíre mí mean óir gan dót cúpla seachtain eile agus hí sa maila bhúrne ar an tainú ládíag tá Les Irlandais de Bretagne na Gaeil na Bretagne agus an seachtain d'Argún tá na ithe cultúra an tochtú ládíag tá scnán Gra Cúin a Hasfaintón, sgnán le Gary Keane, agus ar an seil lafaid an saharn a rist, dan bhí se chúin, tá nel ní chúin,

0: báil hóireach thart nó.
1: Sean tá sé pagan in cosa le gúrdiol nach bhfuil.
0: Sa gúil. Ach ach forwas er rodali tama kepa kena la steg meg
1: mer ba
0: related to ba rodo ver forwas
1: aha
2: ta forwas to glek ta fokol gune forwoi sin for kene
1: sa
2: sin ta ta ko slawin no rgune no ganes no leche
1: sa
2: ach den gut le frager hort er vatsa Gaveti gordel usaid mar ta si ran si.
1: O, ni dau ti byw fwy, ta siar fi.
0: O'r gwrtl, no gwrtl.
3: O, mi'n gwchwein, mi'n dyn eich gwrtl, leis.
0: Ie, fwy am yn ochr ta mae gyrra.
3: Gwrtl, e dedi mi.
0: Gwrtl.
1: O, gwrtl o ta gyn i.
0: Sian sbeth am yr o, cwyl na.
1: D, ta, D.
2: Can dar o dan ma.
1: G, W, I, R, D, Lele, fa.
3: Gwrtl o dedi mi'n dyn nes a se, dyn nes a se, lytri, ke,
1: Gordel, gordel. No, mae'n gordel, gordel yn atig i'n tele.
3: Agos y cain teis yn nŵn a ha, dos ap na litri ce, dyr mis na nŵn, choma. A sawl, agos y nŵn, agos... Dyr mi di dorod.
1: Nŵn agos sawl?
3: Nŵn sy'n nawl, fod i'n dyfal ys dy feltyna.
1: Ta beth yw'n mynd am yna, dyr ychwa ffys i'n fwyg na'r lwyma yn lo hana as letyr hyn mwys dy bara. Fe yn rwych yn Eileen, wna chas eisiau lybse, ta symplo tu cwyg eich eisiau mwys yn sio Bert agyn an. Ta mwys o'ch ti hyn agos e coro le Bert fan, le Eileen, beth yw'n tuwain i fi an Eileen, agos le Cod, agos fi fyrt ac yn bwffair eir ffosa. Cada ein tŵna da mewch berta gyf sy'n tŵl ym mliana ar sy'n misio agos un berta a gyf y fi i gestegi. Wyl ti eisiau'n cytiad ta?
3: O, to.
1: Pa?
3: To.
1: Na chwl yma gymryd i'ch sif bert.
3: Se.
1: Ach berta gyf.
3: O, berta gyf.
1: Agos yn
3: hiel... Wyl berta gyf y dolawn.
1: Wyl berta gyf. Ag gamen si'n cain tynnu sle bert. Cwtw hyn agos cael tebyr. Agos derwch dyn i'r derwch dyn i'r hibsio mae'r derwch wyl berta gyf y gael yndangen yn ocht.
3: Og
1: ni lána hann verðt ekki. Úl verðt ekki við alveg. Agus röðalið þetta lána
3: verðt.
1: Lána, hóla mennsin, agus...
3: Agus verðt ekki.
1: Agus sjöf verðt.
3: Agus sjöf verðt.
2: Agus stokka beðt að gæst nú verðt að byggn í hérðin verðt hérna
3: það lágað massan.
1: Smóð dyrum ísna verðt ekki. Búl sem hérna þann sjá ekki sé, mást kynnti að verðt að við lagur unnum and árað, sinnem pýnti þann. Agus tú hén agus cáit a bada éirín agus chyrin sé cestar ín a dírhain díb bhúl bertagaf, bhúl an bertagaf a dalchan a dangan agus a bhúl bertagaf a runan an dárad.
3: Ó, ní hannan eis fad.
1: Sá.
3: Bhúl an bertagaf a dalchan a dangan. Bhúl stóg mech a bertagaf a dalchan a dangan a chélán.
1: Já.
3: Ach, bhúl bertagaf a dalchan a dangan.
1: Sá.
3: Sém zíbech lesz sín. Bert Sjóraun
1: Bert
3: Sjóraun
1: Vel, það með hinn agus sémast ég bara nærðilega heila fós maður sinn var ný higgjum fós djennum maður gynirinn sémast náttúr leindir fyrir það gyrir un vertagif agus bertagif
3: Vel, nýs ný neður sæk að menn sér á dyrun un vertagif maður hefum kæntle bert ach maður hefum kæntle nýs Mó, ná, bert, agus gamech bertiko, bertiv san. Danna, vil bertige við að lán.
1: Tja.
3: Nú vil tjúr, vil tjúr gleyri að lán, nú vil bertige við að lán.
2: Það sé spesjóna samtli í tæge.
3: Sinni enish,
2: en samtli í tæge, sin, írum úr ég, agus gugur í sé tabuísna blíðina, har lán bertige, agus har amunin lef, er sé sin, amein, er sé berti elegóin, misi, agus múrish. Það sé spesjóna samtli Hvað lúðan verði við gæst, sem ég var
3: Bwyl dŵr, mar...
2: Fasin, dedwch si. Ni gog bein fart hiel ni edrych stoch.
3: Bert o ni ha, si edrych bert gyrf si caindle si ed.
1: Si na thog eistig si mas. Da mech
3: bert o gyf, da si am, a bi si caindle si
1: merchin.
3: Da mech bert o gyf si tŵl, si sin da medi si posom ni hana. Da mech clawn os a hien of dof.
1: Ta písal yn sio, camwyd i ogol, ta rydyn yn sio i Seamus agos beth i gwylio am anio lwa. Chyfadau leis yn fwcl le, Sjössumplið er sér náttúrulega tækt leysið meðið

Yes, vrn in dílish. Ní hiacantach mahanga, ná ní loistintach machri. Ach tuadam da fanachla, ispeisi agam chuihe.